0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Česko zažívá další vlnu mimořádně horkého počasí. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili meteorologové přes 40 stupňů. Horko způsobilo problémy na železnici. Komplikuje také práci hasičů u požáru lesa na Opavsku. V Ústeckém kraji meteorologové vyhlásili smogovou situaci. Ministr Klempíř chce dál usilovat o zrušení mediálních poplatků od ledna příštího roku. Připouští nicméně, že se to povede jen tehdy, pokud se schvalování v parlamentu neprotáhne obstrukcemi. Španělské město Ceuta, které se nachází na africkém kontinentě, po celý den čelilo nekontrolovanému příchodu tisíců lidí z Maroka. Přesný odhad počtu lidí, kteří překročili hranici po souši či moři, zatím úřady nezveřejnili. Nejméně 7 lidí se utopilo. Pomohou také vojáci, rozhodla večer španělská vláda. Členské státy UEFA se dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud FIFA prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Tam vyzvou Bešiktaš Istanbul. V domácí odvetě porazili Tromsø 3-1. A jak už padlo, bude teplo, je teplo a bude jasno až polojasno také v pátek, nejvyšší den, teploty 35 až 39 stupňů.

0: Radio Bonton. Radio Bonton.
1: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Radio Bonton.

0: Rádio Bonton, správy.
1: U správ na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Průměrná obsazenost ubytovacích zařízení v letošním létě se pohybuje kolem 43%, což je podobné jako loni. Přesto téměř polovina podnikatelů hodnotí letošní sezónu v porovnání s předchozím létem hůře. Lidé šetří na doplňkových službách, jako je stravování a nebo wellness. Fungování protidrogové agendy se po jejím přesunu z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví nemění, řekl ministr Vojtěch. Senátoři chtěli zjistit, proč vláda změny provedla. Předseda senátního školského výboru Růžička na briefingu uvedl, že odpovědi se nedozvěděli. Hasiče v Plzeňském kraji zaměstnávali celý den požáry polí a lesů a proto je vyhlášen od pátku zákaz rozdělávání ohňů v kraji. Policie ve španělském městě Souta, která čelí nekontrolovanému příchodu tisíců lidí z Maroka, posílí armáda, rozhodla vláda. Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Severočeši v domácí odvetě porazili chorvatský Varaždín 2-0. V pátek budou trpět dál jasno až polojasno, sem tam přehánka nebo bouřka, nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Česko zažívá další vlnu mimořádně horkého počasí. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili meteorologové přes 40 stupňů. Horko způsobilo problémy na železnici. Komplikuje také práci hasičů u požáru lesa na Opavsku. V Ústeckém kraji meteorologové vyhlásili smogovou situaci. Ministr Klempíř chce dál usilovat o zrušení mediálních poplatků od ledna příštího roku. Připouští nicméně, že se to povede jen tehdy, pokud se schvalování v parlamentu neprotáhne obstrukcemi. Španělské město Ceuta, které se nachází na africkém kontinentě, po celý den čelilo nekontrolovanému příchodu tisíců lidí z Maroka. Přesný odhad počtu lidí, kteří překročili hranici po souši či moři, zatím úřady nezveřejnili. Nejméně 7 lidí se utopilo. Pomohou také vojáci, rozhodla večer španělská vláda. Členské státy UEFA se dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud FIFA prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy. Tam vyzvou Bešiktaš Istanbul. V domácí odvetě porazili Tromsø 3-1. A jak už padlo, bude teplo, je teplo a bude jasno až polojasno také v pátek, nejvyšší den teploty 35 až 39 stupňů.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Bonton, správy.
1: U správ na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Průměrná obsazenost ubytovacích zařízení v letošním létě se pohybuje kolem 43%, což je podobné jako loni. Přesto téměř polovina podnikatelů hodnotí letošní sezónu v porovnání s předchozím létem hůře. Lidé šetří na doplňkových službách, jako je stravování a nebo wellness. Fungování protidrogové agendy se po jejím přesunu z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví nemění, řekl ministr Vojtěch. Senátoři chtěli zjistit, proč vláda změny provedla. Předseda senátního školského výboru Růžička na briefingu uvedl, že odpovědi se nedozvěděli. Hasiče v Plzeňském kraji zaměstnávali celý den požáry polí a lesů a proto je vyhlášen od pátku zákaz rozdělávání ohňů v kraji. Policie ve španělském městě Ceuta, která čelí nekontrolovanému příchodu tisíců lidí z Maroka, posílí armáda, rozhodla vláda. Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Severočeši v domácí odvetě porazili chorvatský Varaždín 2-0. V pátek budou trpět dál jasno až polojasno, sem tam přehánka nebo bouřka, nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Voda už prostě nestačí.
2: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. Ztrácí elektrolyty. A bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu. I v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se. Žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: To je.
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
9: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Nejlepší recepty z chalupy. Seďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na busty a špekáčky. A navíc tipy na chutné recepty z hub i babiččiny moučníky. Už dnes v tištěném Blesku a nebo na můj.blesk.cz zdarma.

0: Nejlepší recepty z chalupy? Seďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na busty a špekáčky. A navíc tipy na chutné recepty z hub i babičtiny moučníky. Už dnes v tištěném Blesku a nebo na můj.blesk.cz zdarma.
1: Radio Bonton.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
4: Zprávy. U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Průměrná obsazenost ubytovacích zařízení v letošním létě se pohybuje kolem 43%, což je podobné jako loni. Přesto téměř polovina podnikatelů hodnotí letošní sezonu v porovnání s předchozím létem hůře. Lidé šetří na doplňkových službách, jako je stravování a nebo wellness. Fungování protidrogové agendy se po jejím přesunu z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví nemění, řekl ministr Vojtěch. Senátoři chtěli zjistit, proč vláda změny provedla. Předseda senátního školského výboru Růžička na briefingu uvedl, že odpovědi se nedozvěděli. Hasiče v Plzeňském kraji zaměstnávali celý den požáry polí a lesů a proto je vyhlášen od pátku zákaz rozdělávání ohňů v kraji. Policie ve španělském městě Ceuta, která čelí nekontrolovanému příchodu tisíců lidí z Maroka, posílí armáda, rozhodla vláda. Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Severočeši v domácí odvetě porazili chorvatský Varaždín 2-0. V pátek budou tropy dál, jasno až polojasno, sem tam přeháňka nebo bouřka, nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů.
5: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Toto je...
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: 7:58 je tu skoro ranní bonton. Kdo bude zpívat Voxel třeba? Ano, píseň v naší ulici zazní stejně tak jako Díky já jdu dál skupiny Turbo. No a v první 60 minutovce ranního bontonu zazní i skvělý Elton John. Ano, v českém podání tuto píseň naspíval Karel Gott pod názvem Čenda.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak, počasí, při pátku, jasné až polojasné, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti, jen výjimečně se přidají přehánky a nebo bouřky. Nejvyšší teploty, přátelé, dnes mezi 35 až 39 stupni Celsia. Pokud se vydáte nahoru, tam bude také teplota nevídaná až 29.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, krásné dobré ráno. I dnes k vám letí díky za to, že jste se mnou. 31. červenec nám říká, že se nacházíme přesně uprostřed prázdnin a je také malá sobota, jak se pátku říká. No, víkend před námi, přátelé, teploty kolem 35 až do 40, no, to je prostě fantazie. Tak užijte si to, minimálně tak jako ranní bonton, který začínám s kapelkou Ottawa. Hands up, tak tedy ruce nahoru. Krásný den.
1: Dnes dobrou náladou na rádiu Bonton.
0: No a jak jinak než dodat skvělý den s Bontonem a Pialou Milanem. Za chvíli si dáme také Eurythmics, bude tu Janek Ledecký. Vydáme se do historie, budeme to mít hned na třikrát. Samí komici, samí komici. To vše na Bontonu.

0: Annie Lennox, to znamená Eurythmics When Tomorrow Comes. Je 11 minut po 8 hodině. Ano, a jak se předvede historie s datem 31. července? Pojďme se na to mrknout. Řekl bych, že téměř komicky, a to hned na třikrát. Majitel dvou českých klubů, komik a herec Bolek Polívka, má šťastné 2 sedmičky, 77. narozeniny. Samozvaného Valašského krále máme v paměti minimálně jako Bohuša z komedie Kurva hoši Guten Tag. Filmy Nuda v Brně, Vratné lahve, Horem pádem nebo Václav a 4 české lvy. Tak to je další komik Jan Budař, který je dneska 49letý. Tak tedy všecko nejlepší. No a do třetice komiků Louis de Funès. Jak jsme si ho krásně překřtili na české Louis de Funès. No, v mládí se živil jako barový klavírista. Slavným hercem, přátelé, se stal díky četnickým filmům až po 50. Byl milovníkem a pěstitelem růží a velmi hrdý byl na to, že jisté zahradnictví ve Francii vyšlechtilo růži zvanou Louis de Funès, což považoval za jednu z největších poct svého života.
1: Já jsem stráž mistr Kryšov. Tři, těší náš šéfe. Dlouho nebude, moje dcera Nikol.
2: Moc nás těší.
1: Prosím, jak nebo cesty. Sebel tedy zavazadla a běžte napřed.
3: Hop. Léto na rádiu Bonton. Na rádiu Bonton.

0: Fiordaliso, italská zpěvačka Non Volio, Mika, La Luna, píseň doznívá v 8 hodin 20 minut. Jste svědky ranního bontonu, já jsem tomu rád, že jste tady se mnou, Milan vám přeje krásné dopoledne. No a pojďme se podívat na svátek, tak tedy člověčí, kočičí, ale i psí. Takhle důkladně to bereme na bontonu. Čičiny Gwenda a Niny mají dneska nárok na oslavu svého svátku. Jmeniny psí slaví Tony, tak Tony mu hafuju všecko nej. Ignác je zase mužské křestní jméno latinského původu, které znamená ohnivý, zapálený prověc nebo urozený. Pankrát, Servác, Bonifác, ty zmrzlíci, to už máme za sebou, Ignác, to se rýmuje. Každopádně v Česku žije pouze zhruba 270 nositelů tohoto jména. Ignác. Účastníci zájezdu, to je film, který taky jsme asi viděli všichni, kde postavu Ignáce si v téhleté populární komedii zahrál herec Jaromír Nosek. Tak tedy všem Ignácům, Gwendám, Niny a Tonkům přeju všecko nejlepší. Tereza Kernlová, Nick Kershaw, na pořadu za chvíli.
1: Usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8 843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
5: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 8 hodin 30 minut, ranní bontony je tady s vámi, slunce svítí, léto je tady. No a já vám řeknu, Anaximenes a Anaximandros postavili už v roce 547 před naším letopočtem ve staré Spartě gnomon, který ukazoval všechny hodiny dne. No a z gnomonu jsou odvozeny i sluneční hodiny. Ano, slunce, léto, to jde k sobě. No a právě slunečním hodinám se budeme věnovat za 2 songy a 1 zprávy s Luckou. Je 8.31.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Hezký pátek, i dnešek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia, což se letos stalo už na konci června a také včera. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Vysoké teploty mohou také působit v problémy v dopravě anebo energetice. Absolventi dobrovolného vojenského cvičení pro studenty střední škol dnes slavnostně složí přísahu a symbolicky tak završí intenzivní několika týdenní vojenský výcvik. Složením vojenské přísahy se stanou vojáky v záloze a získají možnost navázat na svou zkušenost dalším působením v ozbrojených silách, například vstupem do aktivní zálohy anebo služby vojáka z povolání. Lavina nahoře Broad Peak v severním Pákistánu zasypala mezinárodní skupinu 10 horolezců, kterou vede renomovaný nepálský alpinista Nirmal Puria. Podle pákistánského alpského klubu je lavina zasáhla během výstupu a od té doby jsou horolezci mimo dosah komunikace. Úřady připravují pátrací a záchrannou akci, do které chtějí nasadit vrtulníky, pokud to tedy dovolí počasí. Fotbalová asociace svolala na dnešní odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci, na které by mohla představit nového reprezentačního trenéra. Podle španělského deníku AS by národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia. Také dnešek bude mimořádně horký, teploty vystoupí na 35 až 39 stupňů. Odpoledne a večer pak bude od západu ale přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky a nebo bouřky.

0: Je ráno, přátelé, vstáváme, 8 hodina 42 minuta minula, vy posloucháte ranní bonton. Milujeme slunce zejména v těchto dnech, zejména v létě, no a slunce dělá divy. Ku příkladu, takové sluneční hodiny ukazují pravý sluneční čas, který se ale od běžných hodinek liší. Sluneční hodiny totiž jsou nepřesné kvůli časové rovnici, zeměpisné délce, letnímu času a tak dále, protože prostě a jednoduše pohyb země kolem slunce není rovnoměrný. Sluneční hodiny se tak oproti běžným hodinám během roku předbíhají nebo opožďují, a to až o 16 minut. Představte si to, shodují se jenom 4krát za rok. Prostě Švýcary to nejsou, ale je to krásný doplněk třeba někde na těch starých domech a podobně, ale já si vzpomínám na ten školní vtip. Hodinky mi jdou přesně na chlup, ale nevím na kerej.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: Vítězová vrá jeho citronová holka přesně v 9 hodin. 9.00, přátelé, je tu druhá hodinka ranního bontonu. Co tady uslyšíte? No a protože jsme hudební rádio, především budou tu jeleni. Jediný, co chci. Já chci, abyste byli spokojeni s mým výběrem. Pustím vám také Buty. To je prostě letní pohodovka, co si budeme říkat. No a pak zabrousíme o nějaký ten rok zpátky. All for one. To je zase něco pro holky, no. I swear.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Počasí je fantastické, úžasné, nádherné. Dnes s teplotami 35 až 39 stupňů Celsia. Jak bude zítra, přátelé? No, léto v plném proudu, tak tedy předpověď na sobotu. Bude převážně oblačno, přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty zítra 29 až 33 stupňů Celsia.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Tak tady máme krátce po 9. hodině, je tu druhá hodinka ranního Bontonu. Já vám samozřejmě přeju fajn ráno, doufám, že už jste se probudili. No pokud se teď probouzíte, zrovna máte naladěno bontoňácké rádio. Máte štěstí, máte asi dovolenou. No nevadí, nevadí, i pro vás vysíláme samozřejmě. Za chvíli třeba Kylie Minogue, skupina ABBA, Super Troopers, to načneme tuhle tu hodinku a taky mám tady jednu takovou zprávičku zajímavou pro ženy. Které národy jsou nejlepší v, no takhle to řeknu, nejlepšími milenci, tak. Máme ještě před 10. hodinou večerní. Tak, to si řekneme za chvíli a já vám samozřejmě popřeju fajn den.
1: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bon.

Mašinka společně s Kylie Minogue nás dovezla až do 13. minuty po 9. hodině. Vy jste s rádiem Bonton. Máme tu ranní Bonton, což je ranní vysílání. Za chvíli si dáme třeba skupinu Opus a Life is Life. No a mám tady takovou, řekl bych, perličku pro dámy. Určitě jste někdy na to narazili, zejména když jsou ty babince, když se lehce popíjí a klábosí. Určitě jste narazili, milé dámy, na otázku, které národy jsou nejlepší, jak si v loži, česky v posteli, ano. Na to, který národ je nejlepší, jak si v této, no, jak bych to řekl, v tomto loži, neexistuje jednoznačná pravda, protože žebříčky v časopisech vycházejí z různých průzkumů. Často, ale v nich na předních místech se objevují Řekové, Brazilci a Italové. Ano, Řekové v anketách mívají nejvyšší četnost intimního života na světě. Brazilci jsou zase známí svojí živočišnou vášní, temperamentem a smyslem pro rytmus. Italové kombinují romantiku, dobré jídlo a velkou sebedůvěru. No a přátelé, tady jedna pikoška na závěr. Ještě velmi dobří jsou prý Severané, Švédové. V některých průzkumech vykazují prý velmi, velmi vysoký, jaksi erotický a sexuální apetit. No, nic, no, máme před sebou totiž víkend, tak

0: 9 hodin 21 minut, skupina Opus Life is Life, no a čas napovídá, že také čas na pravidelnou rubriku. Ta vedra, přátelé, přes ten víkend budou velká. Pojďme si poslechnout.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Dobré ráno. Za námi je tropická noc a před námi super tropický den. Nejvyšší odpolední teploty budou atakovat hranici 40 stupňů Celsia a vypadá to, že dnešek tak přinese nejvyšší červencové teploty v historii měření na území Česka. Buďte opatrní, buďte ve střehu, odpolední maxima budou mezi 35 a 40, mírně chladněji bude v severozápadní a západní části našeho území, protože tam očekáváme lokální přehánky a také bouřky. Ty mohou vzduch ochladit během několika málo desítek minut až o 10 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku ale bude panovat po celý den slunečné počasí a denní délka slunečního svitu se tam bude pohybovat až na 15 hodinách. Buďte na sebe hodně opatrní a od 11. do 16. hodiny zůstávejte v chládku vašich domovů.
3: Usedněte za volant nového vozu Cupra Formentor a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 8 843 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
3: Toto je...
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
8: Nejlepší recepty z Chalupy. Vsaďte na blesk. Už dnes v blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na busty a špekáčky. A navíc tipy na chutné recepty z hub i babiččiny moučníky. Už dnes v tištěném blesku a nebo na můj.blesk.cz zdarma.

0: One in a million, být milionářem, to bych bral. No, přátelé, 9 hodin 30 minut posloucháte ranní bonton. Za chvíli si dáme zprávy, zaspívá Meky Žbirka nebo Věra Špinarová a já tu mám pro vás takový jeden tip na rodinný výlet na fantastické místo u Kamenického Šenova. Za chvíli to probereme.
1: Rádio Bonton, zprávy.
2: Hezké dopoledne. Moravskoslezští hasiči stále bojují s požárem lesa v Novém Vrbnu na Opavsku, kde se ve čtvrtek oheň rozšířil na plochu až 27 hektarů. Počet zasahujících jednotek se ale postupně snižuje. Včera bylo na místě 150 hasičů ze 30 jednotek. V tuto chvíli jich na místě zasahuje 10. Hasiči průběžně monitorují situaci také pomocí bezpilotních letounů, které poskytují přehled o vývoji požáru a pomáhají při řízení hasebních prací. Dálniční síť v Česku bude ode dneška zase o kousek další. Už dopoledne pustí ředitelství silnic a dálnic provoz na D3 u rakouských hranic. Je to 3,5 kilometru od Nažidel do Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku. Celá jihočeská část D3 pak bude hotová příští rok. Ukrajinské drony v noci zaútočily na ruskou Volgogradskou oblast, kde podle místních úřadů vypukl požár v areálu energetického průmyslu a ve skladech. Útok si vyžádal 5 zraněných. Zasaženo bylo také logistické centrum společnosti Wildberries a podle médií se terčem stal i další sklad firmy v Tatarstánu. Kapitánka Barbora Strýcová dnes dopoledne oznámí nominaci českých tenistek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové, který se bude hrát na konci září v Číně. Český tým čeká ve čtvrtfinále v Šenčenu Velká Británie. Další čtvrtfinálové dvojice pak tvoří Španělsko-Kazachstán, Ukrajina-Belgie a Čína hraje s Itálií. Dneska bude mimořádně horko, teploty nám odpoledne vystoupí na 35 až 39 stupňů odpoledne a večer a bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky a taky bouřky.
1: Léto s Bontonem. Léto v klidu a s radostí ze skvělé muzeum.

0: Aleši Šbírka a Magda Šalamounová a tento song, který dozněl, byl pro vás, pro všechny posluchačky a posluchače Rádia Bonton. Čas říká, že je 9 hodin 39 a přátelé, mimo jiné dnes máme Světový den rangerů nebo rangerů. Připadá na 31. červenec a slouží k uctění práce strážců přírody a památky těch, kteří při ochraně přírody položili své životy. A při té příležitosti tady mám takovou jednu pozvánku. Zítra, tedy 1. srpna, se na Panské skále v Kamenickém Šenově uskuteční už 15. ročník Světového dne strážců přírody. Čeká na vás den plný zajímavostí o ochraně přírody, práce strážců přírody a poznávání jedné z nejkrásnějších přírodních památek našeho regionu. Já tady mám Pánskou skálu teda na fotce zatím, ale když to vidím, přátelé, je to naprostá nádhera, je tam jezírko, skály, takové ty varhanovité. No, je to zajímavé, určitě se tam já pojedu podívat, nevím jestli zítra, každopádně tahle ta akce začíná zítra v 10 hodin na Panské skále u Kamenic Šenova. Akce je vhodná pro celou rodinu, no a třeba právě tenhle ten výlet bude inspirací právě pro vás na tu 1. srpnovou sobotu.
1: Nejlepší recepty z chalupy. Saďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na buřty a špekáčky. A navíc tipy na chutné recepty z hub i babičtiny moučníky. Už dnes v tištěném Blesku a nebo na můj.blesk.cz zdarma.

0: Tak, přátelé, píseň skupiny Buty, Mám jednu ruku dlouhou, to je píseň nakupujících hospodyněk. Před námi je víkend, já doufám, že si to užijete. No a heslem stahujícím se k dnešnímu dni nebo pranostikou od svatého Ignaca Létosa Obraca se s vámi loučím. A se mnou ve studiu tady Dan Kostka. Ty jsi vlastně z té Moravy, že jo? Takže od svatého Ignaca Létosa Obraca.
1: Já tě nevím, no. Zatím to nevypadá, že by se obracalo.
0: No, tak já bych to viděl tak, že ta pranostika nám říká, že to léto je prostě už v polovině a že už zase se to obracá k tomu podzimu.
1: Ale říkáš to pěšky,

0: zimu.
1: Říkáš to hezky, možná by ti tam na Moravě dali i pivo.
0: Jo,
1: kdyby se takhle krásně hovořil.
0: To škurňá.
1: No nic, tak Kamilane, užívej víkendu, měj se krásně.
0: Budu se snažit.
1: No a v pondělí zase spolu sejdeme se u tohoto stolu.
0: Výborně, těším se v 8 v pondělí. Čau.
1: Ahoj, čau.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Radio Bonton a Dan Kostka.
1: Přátelé, kamarádi, vítejte u nás na vlnách Radia Bonton. I ode mě krásné páteční slunečné dopoledne. Tak prázdniny jsou v plném proudu, za chvilku budou v plném proudu také dnešní písničky na přání s datem 31. července, ty poslední červencové. Tak si je pojďme parádně užít společně, co vy na to. Doufám, že už máte vybráno, co a pro koho, že budete dneska hrát. Tak mě zahrnujte SMS-kami na číslo 736-300-888 nebo zprávami na náš Face a Instač, tam si vás také najdu. Ignác, jak už před chvilkou správně můj kolega říkal, dneska slaví svůj svátek, takže pánové, tohoto jména vám patří. To úplně první písnička, dvojka Karel Gott a Marcela Holanová na Bontonu. Tak pojďme na to.

Ano, hory, tak to by mohlo být velké téma vašich víkendových výletů, co vy na to. Bude tam možná malinko lépe než v podhůří a nížinách. V každém případě tohle byly Opět a Radeček. No a já už tady mám vaše první zprávy, tak pojďme se podívat, pro koho a co, že budeme hrát. Píšete Příjemný pátek na Bonton. Zahrajte mi dneska k práci Půlnoční hřích od skupiny Krištof. Nevím, co je dnes lepší, jestli mít volno, anebo sedět v kanceláři. No, možná ta druhá možnost, tedy pokud je v kanceláři klimatizace. A to já bohužel nemám, ale tento nedostatek vyvažuje poslech Rádia Bonton a skvělé muziky. Tak na tropy, hezký víkend, napsal Honza. Tak Honzo, díky za krásnou zprávu. Musím říct, že mě je tady v klimatizovaném studiu celkem hej, takže vám malinko nezávidím, ale víte co, my to spravíme tou parádní muzikou pro vás. Tady už máte kapelu Krištof, tak ať se vám líbí.

To byla Kim Carnes na Rádiu Bonton. Krásné, no konečně už taky páteční dopoledne vám všem přeju, tak pojďme dál hrát pro vás podle vašeho gusta. Píšete například, zahrajte prosím písničku Dovolená od Xindla X pro naší kolegyni Káju. Užij si krásnou dovolenou a naber síly do dalších pracovních dnů. Tak to přeje Martina a Jana. Tak Kájo, já se k děvčatům přidávám, užívejte si dovču opravdu plnými doušky teď i s Xindlem X. To je pro dnešek taková vaše hymna, tak tady ji máte.

0: Prémiové podcasty na jednom míste? Máme na platforme Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz. Ptáš se mraku,
1: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je
2: fajn. Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Další parádně vyladěná, tentokrát Kaoma s Lambádou na vlnách Rádia Bonton. A to v pátečně vyladěných písničkách na přání. Tak pro koho dalšího píšete ahoj Dane. Prosím tě, zahraj nám dnes do kombajnu a všem, co odváží, nejen u nás, ale všude, kde mají ženě v plném proudu, píseň Kaskadér. Děkuji moc, napsal Kulin. Tak Kuline, zvládněte to, ať vám to dneska utíká. Teď už pro vás, pro všechny na polích, Eláni a Kaskadér na Bontonu. Tak tady je máte.

krásné páteční dopoledne, vážení bontoňáci, právě teď to byly Cranberries, kdo vás ovlažil svojí muzikou, ale právě teď mám pro vás připravenou také další SMSku, která dorazila. V ní píšete: dobrý den, prosíme o zahrání písničky Týden končí, víkend začíná, děkujeme, píše tým multitrans.cz. Tak taková ta nepsaná páteční hymna na Pontonu právě teď, tak ať se vám líbí.

Ano, video zabíjí rádiové hvězdy. Tak to byly The Buggles na vlnách Rádia Bonton. No i pravdu samozřejmě. Ale v každém případě my máme pátek, další krásný, horký letní pátek. A já mám pro vás vaše další SMSky, které dorazily. Tak pojďme na ně. Píšete, milý Dane, můžeš prosím pro Martina zahrát Miraj i přesto všechno. Je to jeho srdcovka, tak snad ho při pátku potěší. Děkuji. Tak tohle píše Klára. Tak Kláry, já doufám, že to bude paráda pro Martina právě teď Miraj. Tak Martin, hezký pátek vám přeju. Tady je vaše písnička.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Radio Bonton.

Freddie Mercury zpíval na rádiu Bonton. Já vás zdravím, přeju vám krásný páteční den. No a vy píšete dobrý den, prosím o zahrání jakékoliv písničky od Lucie pro Marťu Červenou z Břežan u Budyně. Právě vyrábí součástky do letadel, tak ať jí to jde hezky od ruky. Mockrát děkuju. Tak Marťo, zdraví vás celé rádio Bonton. No a právě teď pro vás Šrouby do hlavy a Lucie. Tak ať vám to dneska utíká a už tady máme víkend.

Lucie na vlnách Rádia Bonton a vy a ještě jedna SMS-ka, která se určitě vejde do dnešní hodinky. Ahoj Bontoňáci, píšete, poprosím o minulost od Marka Ztraceného. Ať mě to v práci nakopne a přežiju to horko, než se vypravím někam na víkend. Díkes, tak tohle píše Míra. Míro, nebojte, společně to dáme. Tak tady ho máte.

0: Marek Ztracený dospíval na Bontonu v 11 hodin a skoro jednu minutku, k tomu my už máme za sebou písničky na přání, před námi další hodinku, ve které bude královat například Hanka Zagorová s Drubim. Také Anaka. No a tu dámskou trojku ukončí také Katy Perry. No tak tedy hezký pátek a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a my se už za malou chvíli podíváme také na Ignáce, který dneska slaví svůj svátek. Lenka Filipová, tak ta už je připravená s další muzikou.

0: Michael Sandelou na vlnách Rádia Bonton. Krásné páteční dopoledne vám všem přeju. 11 hodin 18 minut, to je aktuální čas, to aktuální jméno v kalendáři. Ano, víme, je to Ignác, který dneska slaví svůj svátek. Jak jsem zjistil, tak nositel tohoto jména se prý životem probíjí jen velmi zvolna a rozhodně to není žádná hitparáda. Potřebuje vedle sebe prostě někoho, kdo mu pomůže odstraňovat překážky, které se mu neustále staví do cesty. I přes nepřízeň osudu všem může dospět k dosažení svých cílů, které si stanovil. Musí být ale nesmírně trpělivý a hlavně nesmí se nechat udolat dílčími neúspěchy, takže pánové Ignácové, jděte do všeho pěkně z hurta a po hlavě, ono se to povede. Ještě jednou vám přeju všechno nejlepší k svátku. Jak to vypadá s dopravou, dozvíte se za několik málo minut, do té doby další muzika, třeba Karel Zich, také Michael Field s Maggie Reilly a nebo Činasky z básní na Bontonu. Tak zůstaňte s námi.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Tak to byl Karel Zich a jeho zánovní vůz. Když už jsme u toho tématu motorismu, pojďme se podívat také na to, jak to teď aktuálně s dopravou vypadá.
1: Rádio Pontón doprava.
0: Začínáme v Praze, pozor ve Strahovském tunelu, kde nám hlásíte nehodu motorkáře. Bouralo se také v Českém Krumlově v ulici Chvalšinská, kde je v sobě osobák s motorkářem, na místě zasahují záchranáři. Počítejte tady se zdržením. No a ještě Benešovsko, opatrně na silnici číslo 18 u obce Votice, kde havarovala dvě osobní vozidla. Tak pokud vyrážíte někam na cesty, opatrně a raději nohu z plynu, já vám přeju šťastnou cestu a posílám Janu Kiršner, budou také Erasure, anebo All Stars Band.

Na rádiu Bonton Líška a s ní Jana Kiršner. Já vám přeju krásné páteční dopoledne. No, dalo se to tak trochu čekat. Včera u nás opět padaly teplotní rekordy. Například v Doksanech, tak tam bylo 40 stupňů Celsia. No a vypadá to, že dneska to opravdu nebude jinak. Možná bude ještě hůř. No, uvidíme, jak to vlastně dopadne. V každém případě blížíme se k pátečnímu pravému poledni, takže pokud právě teď něco kuchtíte, aby se vám lépe kuchtilo, budu hrát další parádní muziku. Za chvíli to bude třeba Láďa Štajdl, také Katy Perry, ale tím to nekončí. Zaspívá i Hanka Zagorová s Drupim. No a teď už jsou na pořadu dne Pet Shop Boys. Tak hezký pátek a pohodový poslech vám všem přeju.

Krásný pátek s datem 31. července, milí bontoňáci, tak minutka necelá a je tady pravé poledne. Po 12. hodině je s další muzikou připravený třeba Richard Miller. Svojí hudební troškou do mlýna přispějí také Reddy Kirkham.

0: Tak hezký pátek a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: No a mám pro vás také počasí na zítra, to bude polojasno až oblačno, přechodně až zatažená obloha. Jinak místy čekáme také přeháněky nebo bouřky, což bude dobře, alespoň nás to malinko spláchne. Večer od západu bude už ubývat srážek a také oblačnosti, no a ty nejvyšší denní teploty bude to ve větším klidu než dnes, řekl bych. 28 až 33 na západě a severu Čech dokonce jen 26, no a na jižní a jihovýchodní Moravě až 34 stupňů Celsia, ale pozor, meteorologové předpokládají, že bude obrovské dusno. Tak si užijte.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Teď už vám přeju dobrou chuť k vašemu pátečnímu obědu. Za malou chvíli se společně vypravíme do Tábora a teď už za muzikou. Tady je ABBA.

se mi do očí a najde sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: Tak frajer to on je, samozřejmě to byl Petr Nať na vlnách Rádia Bonton. Já vás zdravím, přeju vám hezký pátek. No, v každém případě, pokud chystáte něco na víkend, ještě nevíte, kam byste tak vyrazili, například atmosféra v ulicích města Tábor, tak ta se právě o tom prvním srpnovém víkendu ponese tak nějak v duchu akrobacie, loutkového divadla, nového cirkusu a také pantomimy. Ode dneška až do neděle tady totiž proběhne mezinárodní festival, který se jmenuje krásně Komedianti v ulicích. Tak pokud nebudete daleko, zajděte se podívat do ulic Tábora a skvěle se tam o víkendu pobavte. Já vás budu bavit muzikou, za chvilku to budou třeba Reddy Kirken, zaspívá také Susan Vega a chystám i další dopravní informace.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog. A klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
9: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Na Rádiu Bonton zpívala Susan Vega. Já vám přeju krásný pátek. Mám pro vás další dopravní informace. Pojďme na ně.
1: Rádio Bonton doprava.
0: A startujeme problémem na dálnici D1. Tady pozor na 39. kilometru ve směru na Brno, kde havarovala dvě osobní vozidla v levém jízdním pruhu. Nehoda ovšem zasahuje i do toho pravého, takže tady počítejte s obrovským zdržením. A pojďme dál. V Praze pozor v ulici Zborovská, kde jsou v sobě taktéž dva osobáky. No a ještě České Budějovice, Jiráskou nábřeží a havárka osobního vozidla s dodávkovým. Tak opatrně, přeju vám šťastnou cestu. A posílám také muziku, bude třeba Robbie Williams, Petra Janů, anebo Slza.

Zdravím vás, bontoňáci, přeju vám nádherný pátek. Právě teď u nás dospíval Robbie Williams. No a abych přes samého Ignáce nezapomněl narozeniny, tak ty dneska slaví například herec Jan Budař a také herec, komik a hlavně valašský král Boleslav Polívka. Tak pánové, jen a jen to nejlepší, hlavně hodně zdravíčka přeje celé Rádio Bonton. No a posílám také další muziku, za chvíli třeba Phil Collins, také Ryan Ferris, anebo Lucka Bílá na Bontonu právě teď.

0: Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Rádio Bonton a Dan Kostka.
6: Posloucháte Rádio Bonton, já vás zdravím, přeju vám nádherný páteční den. Mimochodem už za malou chvíli se vypravíme na parádní víkendový výlet do Železné Rudy, ovšem do té doby mám pro vás také další skvělou muziku. Postará se o ní třeba Whitney Houston, také Mac Žbirka, anebo právě teď na Bontonu Věra Špinarová.

0: Na Rádiu Bonton dospívala Jitka Zelenková. Hezký pátek vám všem přeju. Tak kam vyrazit na víkend, ptáte se? Například městské slavnosti zažije v tom prvním srpnovém víkendu město Železná Ruda, blízko německých hranic v Plzeňském kraji. Na akci vystoupí například kapitán Demo, Laura a její tygři, anebo Odysea. No a v programu tak tam najdete i vystoupení akrobacie nebo nového cirkusu, světelné inscenace a velkolepou světelnou show. Součástí budou samozřejmě i pouťové atrakce nebo stánky s občerstvením, navíc také hod sekerou a nebo lezecká stěna. A víte co? Co je velmi sympatické? Na slavnosti můžete vyrazit v sobotu, tedy prvního, historickým vlakem zvaným Hurvínek. Ten odjíždí z hlavního nádraží v Plzni v 7 hodin a 20 minut, jede přes Dobřany, Přeštice, Klatovy a Nýrsko, no a dorazí do stanice Železná Ruda Alžbětín něco kolem 10. hodiny a 10. minuty. Jinak na zpáteční cestu se z Alžbětína vydá v 16 hodin a 40 minut. Tak pokud do Železné Rudy vyrazíte, parádně si to tam užívejte. Já mám pro vás také další muziku, za chvíli třeba Miraj a nebo Milli Vanilli.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude je
2: fajn. Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
3: Co je?
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
7: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.

Na Rádiu Bonton právě teď zpívala Celine Dion. Já vám přeju nádherné páteční odpoledne. Nezapomeňte popřát všem Ignácům, které znáte, protože právě oni dnes slaví svůj svátek. Mimochodem, máme také Národní den avokáda. Ochutnejte v tomto horku, možná vás to osvěží. A já vás budu osvěžovat další muzikou. Na Bontonu už za chvíli třeba kapela Jelen. Budou také Depeche Mode a nebo Anna K.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
2: Zdravím vás, milí bontoňáci, přeju vám opravdu nádherné páteční odpoledne. Už za malou chvíli si odskočíme s Dagmar Honcovou za víkendovým počasím. Tak zůstaňte s námi, ať víte, co vás vlastně o víkendu na té obloze.

přízemí. Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít z velkých fotek a malých roliček tvých.

Bohem lásko, já jedu dál. Plnou nádrž, prosím. Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naší písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbal, abych už víc já nemusel nad ránem říct.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích s ní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, lásko.

0: Na Rádiu Bonton zpívala Marie Rotrová, no a teď už Dáša a s ní také víkendové počasí.
1: Žít podle počasí na Rádiu Bonton.
2: Od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na první srpnový víkend. Zatímco v Čechách očekáváme jak v sobotu, tak v neděli lokální přehánky a také bouřky, tím pádem odpolední teploty v porovnání s koncem pracovního týdne daleko příjemnější, nejčastěji mezi 27 až 32, tak na Moravě a ve Slezsku bude převládat slunečno a nejvyšší odpolední teploty stále budou vystupovat kolem hranice 35 stupňů Celsia. Také noci budou tropické, rtuť teploměru zpravidla nebude klesat pod 20 stupňů Celsia. A pozor, během sobotního odpoledne se v Čechách mohou ojediněle vyskytnout i silné bouřky, doprovázené přívalovým deštěm o intenzitě 30 litrů na metr čtvereční.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.

Tak to byl Tomáš Klus na vlnách Rádia Buntun. Já vám přeju nádherné páteční odpoledne. Mimochodem, dobrá zpráva pro řidiče, ti se dnes poprvé svezou po části dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku, takže cestování bude zase o něco lehčí a lepší. Samozřejmě, pokud někam vyrážíte na víkend, na výlety, na dovolenou, přeju vám šťastnou cestu, užívejte si víkendu. Už za malou chvíli je tady s vámi také má milá a krásná kolegyně Markétka Majerová. No a ode mě další muzika, třeba Sebastian, také Darina Rolincová a nebo Aerosmith.

Dnes jste s Rádiem Bonton, to byl Aleš Brichta, máme 31. července a v příští hodince se můžeme těšit na žlutého psa.

0: nebo kapela Berlin. A venku je vedro.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Opravdu velké vedro, teploty dosahují 38 stupňů, jen to fikne. A když se podíváme na to, jak bude zítra, tak zítra se nám krapet uleví, protože by teploty měly klesnout na 31 stupňů. Mělo by být převážně polojasno, odpoledne sem tam bouřka. Možná, že někde to bude i na 28, 29 stupních. Tak se necháme překvapit.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, pokud to jde, držte se v chládku, hodně pijte vodu, chlaďte si nožky nejlépe v nějaké taky studené vodě, bacha na alkohol, je tam fakt velké vedro. Dneska je Národní den avokáda, tak se za chvilku podíváme na to, čím je pro nás avokádo prospěšné. Třeba i ty, kteří ho nemají rádi, se mi povede přesvědčit, že by to mohli zkusit. No uvidíme. Za chvilku Roy Orbison, Petr Kolář a teď Věra Špinarová. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: fajn na rádiu Bonton. Hezké odpoledne vám přeji, je 15 hodin 18 minut a když byste se zeptali svých dětí, kde žije puma, tak by vám asi odpověděli, že v Americe, severní i jižní, že má ráda lesy, hory, pouště i travnaté pláně. Tak přátelé, volně se nám pohybuje puma u Tábora, je tady výzva, nepřibližujte se k ní, nechytejte jí, už tam jedou složky patřičné, které ji odchytí. Takže k pumě u Tábora prosím, nepřibližovati se. A teď je tu kapela Tým.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. Ptáš se mraku,
2: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je
3: fajn. Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Rádio Montón doprava.
1: 15 hodin 42 minut, pozor si dejte v Praze na Dobřížské ulici, pokud jedete ve směru ven z Prahy, směr Barrandovský most, narazíte na nehodu 3 osobních vozidel, stejně tak Velzonova ulice, od mostu barikádníků ve směru k hlavnímu nádraží, 2 osobáky v sobě. Kamkoliv jedete, jeďte prosím pěkně opatrně a vždycky mějte v autě dost pitné vody.

0: Rod Stewart. A jak to vypadá s tím, jak je venku?
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Úžasně, venku vedro, teploty 37, 38 i 39 stupňů. Zítra to bude o fous lepší, protože bude převážně polojasno. Odpoledne se budou vyskytovat lokální bouřky a teploty poklesnou na krásných 28 až 32 stupňů.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opavia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, 31. července, pátek, svátek slaví Ignácové a pranostika říká od svatého Ignáca, léto se obracá. A to teda se obracá, protože zítra klesnou ty teploty i o 10 stupňů, takže užívejme, dokud to jde, držme se ve stínu, hodně pijme a neblbněme. To vedro je fakt velké. Za chvilku Rod Stewart, Čechomor anebo Bad Boys Blue. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: Krásné odpoledne s Rádiem Bonton. Máme 31. července, slaví se den avokáda, tak bychom se mohli podívat na to, co to avokádo vlastně je. No, věděli jste, že je to stále zelený strom, že neopadává, že má rozložitou korunu plnou lesklých tmavě zelených listů, dorůstá až do 20 metrů, takže je to fakt jako fešák. Jako kvete žlutozeleně. A plod avokáda je velká bobule ve skutečnosti, jo? A pak pod slupkou má máslovitou dužninu s velkou peckou uprostřed, to už všichni víme. Původně je ze střední a jižní Ameriky, hlavně z Mexika. Odtamtud taky je teď hlavní export. Taky z Peru se dováží, z Dominikány, Kolumbie, Indonésie. A má spoustu předností. Takže za chvilku si řekneme pět hlavních předností, proč stojí za to ho občas spucnout. Ale teď tu pro vás mám Culture Club.
1: Radio Bonton.

0: Víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz. Dáš se traku,
1: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

Krásné odpoledne s Rádiem Bonton, 16 hodin 40 minut a naposledy se vracím k avokádu, protože se dneska slaví Den avokáda. V čem je nám prospěšné? Tak hlavně je přirozeným zdrojem tuků, protože taky ho tvoří mastné kyseliny, včetně kyseliny olejové, jsou tam nenasycené tuky a to je pro tělíčko jedna báseň. Pak má taky spoustu vitaminů, protože má právě ty vitaminy rozpustné v tucích. Ačko, Ečko, Káčko, Céčko, B6 a pak je tady strašlivě dlouhý seznam toho, co našemu tělu dělá dobře a je součástí avokáda. Má taky vysoký obsah vlákniny, protože jedno to avokádo obsahuje 10 gramů vlákniny a to je zhruba 40% doporučeného denního příjmu. Taky má velmi nízký obsah cukru, to ocení zvláště ti, kteří se snaží omezit jeho příjem a je výborné i na pokožku, i na vlasy, protože obsahuje vitamíny a minerály, které přispívají k udržení normálního stavu pokožky, k tvorbě kolagenu a normální funkci kůže. Tak jo, tak přátelé, avokádo, má být mírně měkké, jo, ale ne moc, aby se nezačalo mačkat ve chvíli, kdy se ho kupujete. Prostě tak akorát. Pokud si ho dneska večer dáte, je výborné, že se dá dělat na slano i na slano, tak vám přeju dobrou chuť a Michael Jackson, kdyby mohl, popřál by též.

0: Eňa na rádiu Bonton, těsně před 17. hodinou, po 17. třeba Daniela Landa. Taky Eva Farná. Nebo Dexys Midnight Runners. A jak bude?
1: Radio Bonton počasí.
0: Je tam vedro, noční teploty asi neklesnou pod 20. Zítra si ulevíme v příjemných 28 až 32 stupních, stejně tak v neděli a od pondělí už to zase pofičí nahoru 34 až 38.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
4: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
3: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné páteční odpoledne vám přeji, minutku po 17. hodině, je 31. července, před námi je přelomový prázdninový víkend, ve kterém toho můžete zažít spoustu. Třeba slavnost ovocných knedlíků na Konopišti, hanáckou neckiádu v Horce nad Moravou, anebo oslavu výročí filmu Na samotě u lesa, pochod po filmových místech. Přátelé, kolik je tomu filmu? 50 let mu je. A sraz je, kdybyste to chtěli jako slavit v Obděnicích, jo? Najděte si na mapě Obděnice a kolem Obděnic se budou tedy zítra dít věci. A tady se budou dít taky, protože já už se dívám na to, kdo nám bude hrát. Toto Kutúňo, Eva Farná a začíná Chris Norman a Suzy Quatro. Hezké odpoledne s Bontonem.

0: To byla Sandra na rádiu Bonton v 17 hodin 20 minut a už se podíváme na dnešní oslavence. Těmi jsou Ignácové. Trošku jsou nejasnosti s tím, odkud toto jméno pochází. Jedna větev říká, že z řeckého základu, druhá teorie tvrdí, že se vyvinulo z latinského základu. V každém případě, pánové, je vás cca 300 v naší republice. Probíjíte se životem, jak to jenom jde. Když vám přijdou do cesty nějaké překážky, oceníte, když vám s tím někdo pomůže. Ale i přesto můžete dospět k dosažení svých cílů, které jste si stanovil, jenom musíte být trošičku trpěliví a nesmíte se nenechat udolat nějakými maličkostmi. Takže Ignácové, dneska žádné překážky, dneska slavíte svátek, takže všechno nejlepší.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

Roxette na rádiu Bonton, hezké páteční odpoledne vám přeji. Máme poslední červencový den. Prázdniny se lámou. Doufám, že máte super plány na víkend, že si užijete každičkou minutu, protože tak to vždycky v létě má být. Nezapomeňte dneska popřát všem Ignácům a nezapomeňme hlavně na víkendové oslavence. Zítra slaví svátek Oskarové a pozítří Gustavové. Markéta Majerová se na vás bude těšit zase v pondělí ve 3 a teď vás to nechám ve společnosti například Jamesa Blunta, bude i Zuzka Michnová, budou i Škorpioni a začne Marek Ztracený. Tak hezký podvečer a večer s Bontonem.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

звезд, а někde míň. Končí se mejdan, dohrává skříň. Někdy se ptám, co jsem vlastně začal.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

Pravil mi, vrátilo tebe. Vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci. Vím, vím, že čas smutku snad přešel.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Santi Deňa se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. 52-letý rodák z Albacete bude prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii. Ještě krátce o počasí, teploty dnes budou kolem 28 až 32 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku to může být až 36 stupňů Celsia. A čekáme občas také déšť nebo bouřky, místy bouřky můžou být i silnější.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

τρέξει μια στάρα. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy. Nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky. A v 50 nechával si věštit od cikánky. A dříve, než mě přijme

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Na Bontonu zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Teplotní rekord pro pátek 31. července zaznamenalo v pátek 108 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejvíce naměřili v Plzni Bolevci. Tam bylo 39,4 stupně Celsia. Policie zadržela zaměstnance České národní banky. Ten podle kriminalistů kradl z banky peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd je přesvědčen, že nový španělský trenér Deňa vtiskne národnímu celku modernější tvář. Hlavním cílem je připravit národní tým na evropskou kvalifikaci. A teploty v sobotu budou kolem 28 až 32 stupňů Celsia, na Moravě ve Slezsku to může být až 36, během dne se ovšem nevyhneme občas také bouřkám nebo přeháňkám.

který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu zdraví Ondřej Albrecht. Češi dál zvyšují své zadlužení. Podle České národní banky rostou dluhy domácností a také firem. Největší podíl u domácností stále tvoří hypotéky. Většina z přibližně 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělské Seuty, se už vrátila zpět. Večer o tom informovala španělská vláda. A Španěl Santi Deña se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. 52-letý rodák z Albacete bude prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii. Ještě krátce o počasí, teploty dnes budou kolem 28 až 32 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku to může být až 36 stupňů Celsia. A čekáme občas také déšť nebo bouřky, místy bouřky můžou být i silnější.